0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichouku a Pipík Sedloň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: Oye, papi, dile a Juan Luisito que vaya preparando la sopita.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

máš jak tenor na kůru. Jestli mě namíchneš a možnej potkanec hneš a zanikneš, bude to bakal.

0: Bude vyhraný a je panáku blbec, pitomec. Já mu říkám dětovou.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

6 minutek po 6. Krásné a dobré ráno všem dobrovolně i nedobrovolně probuzeným. Přeje v tuto chvíli z rádia 1 David Štrpáček. Jako obvykle hodlám se trvat až do 9. ranní a celý ten čas vyplnit hudbou. Na úvod to byly Wise Guys, Casino San Paray a v zápětí prostřídá Buck 65 společně s Jen Grant. Příjemný poslech.

trochu saxofonu po ránu. Tohle byly As Fey Melodies. I'm Thinking About Your Body. Předtím Courtney Pine in the Garden of Eden. A tohle jsou Audio Web. Into My World.

6 hodin 38 minut. Posloucháte Radio 1. Dohrává starší Bedford Lashes Daniel. Předtím DXX VCR a teď jedna z novinkových desek New German Cinema. I Become Heavy.

Mick Harvey a Anita Lane, Bonnie and Clyde. No a protože jsou putníci Nicka Cavea, tak ještě ten Nick Cave.

Postcards from Italy. Máme 7:05. Vám všem samozřejmě ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno, byť zprvu poněkud zamračené. A protože svátek mají dnes všichni Ferdinandové, tak je na snadě Franz Ferdinand.

Future Islands, Find Love, momentálně místo druhé hit parády Rádia 1. A teď starší, Shiu Shiu, Chocolate Makes You Happy, tak o tom žádný.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představili se také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Arab Step, jako vždy, se skvělým skotským přízvukem. Skladba Jujuju, momentálně nasazená jako novinka pátá hitparády Rádia 1. A následují Miu s otázkou, na kterou si i sami okamžitě odpovídají. Am I right? No.

0: Nevadí vám dívat se, jak všichni někam letí? Nechtěla byste poznat půlnoční slunce, jižní kříž, Havajské ostrovy?
1: Pozvete mě tam.
0: To ne, ale mohl bych vás pozvat dnes večer na večeři a budu vám o tom vyprávět mezi moučníkem a kávou.

To jsem vytáhnul dvě oldschoolovky. Mol, Pussycat a předtím Korn, Jupi. Teď něco novějšího. Miss Grit, Mind Disaster. Je 7:45 a vy, jak doufám, posloucháte Radio 1.

Lime Garden, Always Talking About You. Teď tady mám jednu píseň s věnováním pro renesančního muže a milovníka asijské hudby Viktora, který má rozepsaný skvělý bestseller Můj život s Kristýnou. Hledejte potom na pultech knihkupců, bude to fakt pecka. Tak pro toho tady mám jeden psací stroj.

Tak jedna odskovka. Harry Nilsson, Coconut ze soundtracku k filmu Reservoir Dogs. A ještě si dáme Grateful Dead a pak zas něco novějšího.

Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

The Last Dinner Party, Caesar on a TV screen. Předtím M83 Midnight City, píseň, která se objevila také na soundtracku k filmu Subura. A ještě předtím Lower Dance, Young Republicans. Tohle Bar Italia.

0: Kulturní servis.
1: Osm hodin 41 minut, nejvyšší čas pro pravidelný kulturní servis Rádia 1. Jdeme na to. Co vás může potkat kulturního v sobotu 30. 5. roku 2026 z festivalu Praha žije hudbou, festival pouličního umění v centru Prahy. Filmy, kino pilotů v 19 hodin, co nám zbylo z lásky v 21.30 drama. Edison Film Hub v 18.45, zmizení Josefa Mengeleho v 21.30 Backrooms. Kino 35 v 18.30, co nám zbylo z lásky a ve 20.35 Švestek. Kino Dlabačov v 18 hodin Mandalorian a Grogu ve 20.15 Backrooms. Galerie. Galerie Benedikta Rejta v Lounech Přírůstky. Art Toto galerie v Uhelné mlýně Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. V DOXu Jiří Petrbok Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy výstava Roztoky století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy knihovna Expanze Přírůstky 2013 až 2025. Moravská galerie v Brně Lukáš Macháček Hanácká. Muzeum Montanelli Who Why. Trafogalerie Lucie Rosická Laundromat, program Projemné zacházení. Novoměstská radnice Elegance, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštan scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a Kresby z cest. V Rock Café Jiří 231 Climate Revolution. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, chata, fenomén ve světě moderní architektury. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Galerie C12, Fashion Grain, čítárna Unijazz, svět jinýma očima. Výstava obrazů umělců na spektru autismu. Vila Pele, Andrej Důbravský, The Rest. V Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie etc. Art, Petr Kalmus, první živý svatý. Pragovka galerie, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, Imago. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Hříb, kontext a současnost. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. EPO 1 v Trutnově, Vladimír 518, vzpomeň sobě, že není všechno štěstí. KEMP, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. The Chemistry Gallery, Beth Orten, Tvoje krev, moje růže. Divadla. Jatka 78 v 19.30 Sensis, Švandovo divadlo v 19 hodin Klec bláznů. Divadlo v Celetné v 19.30 Frilmí. Studio Majzlovka v 19.30 Smoke and Mirrors. Divadlo X10 v 19.30 Demonstranti. Koncerty a tančírny. U Bukaníra od 23 DJové Kryl Astra a Danny Krieger System 32. V DOXu od 20 hodin Ensemble Modern 2. V Groove Baru v 21.30 Mentrex. Fuchs 2 nabízí Electronic Movement DJ Rush a Jay Fernandez. Klubovna Povaleč od 20 hodin Adam the World a Mishino. V Jazz Doku v 19 hodin Štěpánka Balcarová a Malgorzata Hutek Quartet. Od 22 pak November 2. V Rock Café od 20 hodin Bossa, Ňuňu, Klokejn, Lokanika. V Cargo Gallery od 20 hodin Hugo Tox, Adlen a Huckleberry. A v Bike Jesus Queerity Rodeo. Ještě kolonka ostatní, Nusle, Křesomyslů v Hájíček, Den dětí, Nusle dětem. Studio Alta v 19.15, Lush Blast, Walking Performance. No a na Pražském hradě nejvyšším půlkrabství od 19 hodin Festival 100. Na Rádiu 1 vás čeká ve 13 hodin směna Ondřeje Štindla, v 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, ve 20 hodin Not Safe for Work a od 22 pak Workout. Teď vše z kulturního servisu, jdeme zpátky k hudbě.

0: Now let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper.
1: Kneecap Carnival z nové desky Fenian. Musím říct, že tahle deska se mi opravdu líbí. A taky mám rád film Kneecap, pokud jste ho neviděli, je opravdu dobrý, tak to zkuste. Teď se dáme Fat Duck.

Caroline Rose, Yip Yip Yow. Za 5 minut bude 9, což znamená, že je čas se rozloučit. Mějte se báječně, užijte si skvělý víkend a na závěr si dáme vetlek a já se budu těšit za 14 dní. Naschledanou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně jste u přijímačů v sobotu v 9 dopoledne, tak jste u reprízy Velké sedmi s datem 26. května 2026. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzár. Máme před sebou téměř 2 hodinky s aktuální československou hudbou. Nasadíme si nejdřív 5 hezkých novinek, potom 15 skladeb žebříčku, tak jak jste ho sestavili svými hlasy. Pozvu vás taky, když vyjde čas, na několik koncertů, které máme bezprostředně před sebou, a budu taky losovat 2 z vás, kteří, totiž 3 z vás, kteří budou mít možnost získat vinylovou obdobu alba A Trip of Being v kapeli Noisy Pots.

No a hned ta první novinka je moc pěkná písnička, navíc v předpremiéře, protože ve středu Katarzia vydává svou novou desku, která se jmenuje Pozvima neprýděm, a právě tenhle single si tady nasadíme dnes ve Velké sedmě, tedy titulní skladbu. A už ten název alba vychází z velmi konkrétní situace. Někdo vás někam pozve, vy v dobré víře slíbíte, že přijdete, ale když nastane chvíle odejít z bytu, tak nakonec zůstanete oblečení a obutí doma. Katarzie to popisuje jako stav, kdy odradí představa socializace, smoltalku, hluku, ve kterém není dobře slyšet, rozhovoru, které nejdou dost do hloubky, a tak se člověk postupně víc izoluje, zůstává doma, čte knihy a občas trochu lituje, že je takový samotář. Album Pozvima neprýděm je její sedmá studiová deska, zachycuje další životní etapu, je tam ponor do vlastních pochyb, romantických vztahů, ale taky generačních dilemat, třeba tlaku na plození dětí nebo nechuti naplno přijmout představu dospělosti, tak, jak ji společnost často předepisuje. Zajímavé je tam možná i to, že Katarzia na nové desce mnohem výrazněji pracuje s češtinou, dlouhodobě konec konců žije v Praze a zkouší tam i rapovější polohy, otevírá tam se nové generaci spolupracovníků, spolupracovnic, podělal se na desce jak jinak taky 8Kid, Oliver Thor, ale taky Matěj Turcer, objevují se tu taky Robin Galia nebo Laura Jašková alias Mňaulau. Speciálně tato skladba, novinka první dnešní Velké sedmi, titulní Pozvima neprýděm, je takovým hravým úšklepkem nad světem bullshitu, kterého se Katarzia odmítá účastnit. Katarzia, Pozvima neprýděm, první novinka.

0: Mačo rap je tvoj svet, fuck it. Stačí su bass, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, bridge boy, pozrať. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze stej.

Katarzia, pozvěma, neprídem. Novinka první dnešní Velké sedmi. A u dámského ženského vokálu zůstaneme i u následující skladby písničky Zatopená šachta od Julie Getz, kterou si můžete pamatovat taky jako Žilí a taky jako spoluhráčku Jakuba Čermáka z kapely Čermák. Na každý pár Julie konečně dokončila svou debutovou desku Nonte Audio, kterou produkoval Ivan Acher a která vznikala dlouhé roky a působí skoro jako cesta z míst, kde se člověk dusí k nějaké nové síle. Julii můžete znát taky jako herečku, performerku a má toho za sebou poměrně hodně, i včetně účasti v mnoha divadlech, ale tentokrát opravdu poprvé přichází úplně sama za sebe. Deska je složená z písní o tísni, lásce, paměti, zranitelnosti, potřebě najít vlastní hlas a možná je taky trochu o tom, že některé věci člověk dokáže unést až ve chvíli, kdy je vysloví nahlas nebo je zaspívá. Speciálně tahle skladba Zatopená šachta, ke které vznikl i moc hezký klip, vznikla v období, kdy Julie žila v Ostravě, hrála v divadle Petra Bezruče a po jedné prudké bouřce ji začaly pronásledovat obrazy podzemních prostor zaplněných černou vodou. Sama říká, že sílu, kterou tehdy ještě neměla, si do té písně vlastně dopsala, vyčarovala ji z černé vody. Na tom výsledném zvuku je hodně slyšet rukopis Ivana Achera, lehce filmový, temný, zároveň velmi citlivý k hlasu a emocím. Ta deska celá Nonte Audio je plná obrazů mlhy, kráterů, větví prorůstajících tělem nebo taky pohádkových motivů. A myslím, že v důsledku je nakonec velmi pozitivní, byť na řadě úrovní dost drásavá. Julie Getz, Zatopená šachta, novinka druhá.

křičo. A když praskneš bublinku vzduchu, vyplivne černý kokain.

Novinka druhá, Julia Getz a její skladba Zatopená šachta z její debutové desky Nonte Audio. Desky, o které se dá říct, že zpívání o tíze může být i určitý druh uzdravování. A já se nemůžu pomoct, ale speciálně u tady téhle písničky mě tam úplně ožívá duch a syrovost někdejších Deep Sweden. Novinka třetí. Tam trochu odbočíme do jiného žánru. Dáme si skladbu od Cyrila Kaplana z jeho solové desky This is My Space Drums of Principado. Je to projekt hudebníka, kterého znáte z Ložte kočko, nebo taky Mutantů hledají východisko. Tentokrát ale přišel s deskou postavenou téměř výhradně na bicí soupravě, což zní teda minimalisticky. Jeden nástroj, navíc nástroj, o kterém se traduje, že neumí harmonie, jenže právě to Cyrila zajímalo, jak sám říká, na bicí běžně hraje sám bez dalších nástrojů a že mu tam vlastně nic nechybí. Tady ta deska podle něj funguje jako jakýsi soundtrack k proudu vědomí. Tempo, dynamika, rytmus a zvukové textury tedy nahrazují klasické melodie a harmonie a ty v uvozovkách barvy, které normálně vytvářejí tóny, si podle něj doplní posluchač sám ve vlastní hlavě. Cyril o desce říká takovou krásnou větu, tahle nahrávka ti neříká, co si máš myslet, jenom jak to máš myslet. Tady ta deska původně vznikla jako soundtrack k portugalské minisérii Principado o partě lidí, kteří si na Madeiře založí vlastní mikrostát a právě motiv hledání vlastního prostoru a vlastní pozice ve světě se táhne celou deskou. Je to taková osobní deska o samotě, soustředění a hledání místa, kde člověk slyší vlastní vnitřní svět trochu hlasitěji než ten okolní. Cyril Kaplan a track The Time Is Now and Then.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněl Cyril Kaplan na písnička The Time Is Now and Then z jeho solové desky This Is My Space Drums and of Principado, což je teda hodně experimentální záležitost. Ostatně sami jste to slyšeli. A teď se přesuneme už novince čtvrté za projektem Mos Alba, což je hudební dvojice Antonie Nias a Jan Melichar, projekt, který staví na detailu, rytmické přesnosti, taky autenticitě, živé vrstvení rytmů, analogově znějící synťáky, které vytváří pevnou a pulzující strukturu, a právě do téhle krajiny vstupuje klavír a především hlas Antonie Nias, na němž skladby stojí, dokresluje jejich emocionální hloubku a směr. Tvoří spolu už od roku 2020, studiově aktivní začaly být až po úspěšném vyprodaném audiovizuálním představení Jedno křídlo, které se uskutečnilo v září 2024, kde si zahrál třeba i Marek Doubrava nebo Milan Mikšíček či Ridina Ahmadová. A teď je tady skladba Let My Roots, kterou sama Antonie mnohem raději nazývá jako modlitbu. Má pro dvojici specifický a hluboký význam, prošla během let řadou proměn a její vydání je určité ohlednutí za vším časem, uzavření jedné kapitoly a zároveň předznamenáním zatím jediného letošního potvrzeného koncertu na festivalu Art Torzo. Mos Alba, Let My Roots, novinka čtvrtá.

Mos Alba a track Let My Roots, čtvrtá novinka dnešní Velké sedmi. A o tu závěrečnou se postarala Aneta Martinková alias Margo z komunitního labelu Bad Names, která se po delší době ozývá s novým singlem, písničkou, která se jmenuje 07-2020, což by měla být balada o nejhorším létě ever, o tom, že láska je něha i horor. Margo 07-2020, pátá novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Tak to byla poslední závěrečná pátá novinka od Anety Martinkové alias Margo a písnička 07/2020. A teď už se můžeme směle pustit do žebříčku, kde na pozici 15. máme novinku, která posloupila z minulého týdne pražské alt-rapové duo Dvě slunce a jejich skladbu Serotonin z EPčka Dopamin. Za tímto projektem stojí František Špinka a Tomáš Staněk a jejich novinka zachycuje dost konkrétní typ večera. Dlouhá společenská situace, Praha, lidi, tváře, slova, lehká sociální neobratnost, pivo, rozhovory a emoce, které se postupně rozlévají až někam za půlnoc. IPčko celé popisuje jako nějakou alegorii pěti piv a jednoho neobjednaného panáka na koncertě, vernisáži, rejvu nebo festivalu. Oproti dřívějším věcem jsou nové tracky přimočařejší, stravitelnější, mají v sobě situace, které známe, jednu skladbu puštěnou pořád dokola cestou domů, pozorování tváří v noční tramvaji, sounáležitost i vyvrhelství, zároveň trochu nostalgie, melancholie, dojíždějící hormony a právě tato skladba, písnička Serotonin, do tohohle světa dobře zapadá jako track o stavu, kdy večer ještě úplně neskončil, ale tělo i hlava už začínají účtovat. Dvě slunce, Serotonin, 15. místo.
2: Co, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím. Mám jí teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako reformovat. Tak já to zkusím ještě.

Ve slunce a jejich serotonin na 15. místě. A teď si dáme písničku, která minulý týden byla na pozici 9. teď klesla tedy na pozici 14. písničku od slezské písničkářky Pavliny Lipovčan, která si říká Moonshine. A tuhle písničku Kocour udělala společně s Martinem Kišperským z Květu, který do ní nahrál kytary, basu, taky klávesy, perkuse. Hraje tam taky Pavel Koudelka, na violončelo Michal Krutílek, na pozon Ondřej Galuška a v doprovodných hlasech zaznívá i Petra Dvořáková, což je dcera kamaráda Milana, kterému tuhle písničku Moonshine věnovala. A skladba vznikla tedy spontánně v den, kdy Milan umřel a Moonshine napsala jako vlastní rozloučení a malou památku na člověka, se kterým se nemohla rozloučit. Moonshine, možná si ji pamatujete z debutu z roku 2021 desky Curtain of the Moon, tak teď je tady snad ten naplno zpátky. Písnička Kocour na 14. místě.

0: praská. Je tu tak milo, milo, je tu cítit láska.
1: Tak to byla Moonshine v písničce Kocour na 14. pozici a teď už si dáme 4 týdny velkou sedmu tady opelažující projekt Cosmetic Institute, brněnský projekt a jejich skladba Konference z EPčka Lhal jsem motivačním dopise. A za tímhle projektem stojí dvojice Mikuláš Novotný, David Kundrát, už 3 roky se pohybují na scéně a mohli jste zachytit po boku třeba se Sing s Pivoňkou Zapomněl jsem nebo Matyášovými kamarády. Zvukově je to takový více zašpiněný synthpop, ale jsou tam i nějaké postpunkové kytarové riffy a vlastně Konference do toho jejich světa. Písnička zapadá přesně, sterilní pracovní prostředí, únava, řeči, které se tváří důležitě. Pocit, že člověk sedí někde, kde fyzicky je, ale duchem už dávno utekl jinam. Cosmetic Institute, Konference, 13. místo.

Tolik kosmetik. Institut ve skladbě konference na 13. místě a teď už 5 týdnů máme ve Velké sedmě kapelu Treska Jednoskvrná a písničku Něco mě studí z jejich debutu Schovaný v trávě. Je to takový nový zvuk, kterému jde kapela naproti, tíhá k punku, saturaci a upřímné distorzi, se opírá o české texty, občasnou melancholii a bezmoc. Treska Jednoskvrná, Něco mě studí. 12. místo.

Treska, jedno skvrná, něco mě studí na pozici 12. 5 týdnů a stejně tak 5 týdnů je také v žebříčku následující skladba Jsem hroznej od kapely Dvořák, osobní píseň o vztahovačnosti a přecitlivělosti ve vztazích, která se pohybuje na pomezí postpunku a garáž roku, jak sami pánové říkají, někde mezi Idols a Viagra Boys. Dvořák, Jsem hroznej, 11. místo.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: Dozněla nám skladba, která se jmenuje Jsem hroznej od kapely Dvořák. A teď si dáme písničku, která postoupila z minulého týdne kapelu, která respektive umělkyni Mňaulau, která vystupuje aktuálně asi častěji, nejčastěji v triu, vydala debutovou desku Kvety, která uspěla u Radiohead Awards a myslím, že i koncert na United Islands se mimořádně povedl. Mňaulau a úvodní věc tady téhle desky, písnička Spánok, novinka, která postoupila z minulého týdne.

byla Mňaulau a písnička Spánok můžete ji znát taky jako baskytaristku kapely Billy Barman nebo z projektu Mňaulau and Wall. A tady přece jenom se přesunula žánrově trošičku jinam do středu svého vlastního příběhu a myslím, že ty ceny obě v roku 2025 za track Rucksack a tato skladba bodovala jako taky skladba roku v Radiohead Awards je velmi zasloužený. A teď už postupujeme výš na pozici devátou, pozici, kde máme kapelu Úprák, která zrovna teď ve středu 27. května křtí v paláci Akropolise svou novou desku Soundtrack. A je to breakbeatová kapela, její čtvrtá deska sestává se 7 členů, tam je dokonce doprovodí smyčcové kvarteto a završí tím 6leté období tvůrčích experimentů a návratu ke kořenům. Úprák a jejich Kokpit, devátá příčka.

to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

0: Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil, čeká na tvoje činy.
1: Dozněla kapela Úprak a skladba Kokpit na pozici deváté. A teď už tady 4 týdny máme někdejší slovenskou v Praze usazenou songwriterku Moniku Omerzu-Midriakovou alias Letos Monikou, která tady má písničku Tiger z její nové desky Cítit to všetko naraz, které vydala po dlouhých 8 letech, už ho ji pokřtila Varcha Plus ve dvojici s Lukášem Klaverzou, kterého můžete znát taky z kapely Good Times Only. A jak říká sama deska, tak jde tam opravdu o to cítit všechno najednou, popsat tady ty emoce, nejenom jednu čistou, ale vrstvení protichůdných pocitů, které se dějí současně, pochybnosti vedle romantiky, naděje vedle ztráty a tak dále. Speciálně písnička Tiger vychází z narušeného přátelství a ze situací, kdy mezi lidmi zůstávají témata, o kterých se raději nemluví. Taky je k tomu moc pěkný klip, který vznikl pod režijním vedením Tereze Halamové. Objevuje se v něm Hanka Řičicová, kterou můžete znát třeba z podcastu Sirény. Letos s Monikou Tiger, 8. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Letos s Monikou písnička Tiger, back vokály, tam dokonce zpívá Amelie Siba a na bicí hraje Jakub Schindler z kapely Bert and Friends. A teď už jsme u příčky 7, kde máme kapelu Bratři Orfové, kteří přišli s novým songem Co nejdál, který vytvořil klávesák a hráč na synťáky Zdeněk Henich. Písnička se dotýká samoty a opuštění, ale tak nějak nepateticky, spíš jako tiché napětí, ve kterém se člověk snaží najít směr a nějakou vnitřní sílu bez nějakých velkých gest. Sám Henich říká, že ho při psaní zaujala věta: v korunách stromů vítr čerpá sílu, a právě od tohohle momentu se ta skladba začala rozvíjet dál. Zajímavé je, že tato skladba nevznikla jako obvyklá tvorba ve dvou, ale společným kapelním procesem, kde si každý našel své místo. Bratři Orfové, písnička Nejdál, jinak ve čtvrtek můžete vyrazit do Paláce Akropolis na jejich koncert. 7. místo.

byly Bratři Orfové, písnička Co nejdál na pozici sedmé, a teď už šestá příčka Něco něco a písnička Mám ráda z jejich nové desky Majonéza, která vyšla teď v květnu a už brzy ji kapela pokřtí 9. v Brně a 16. června na pražské Meet Factory. A tahle deska teda místo toho původně zasněného indie popu přinesla daleko víc kytar, větší přímočarost, větší tah, tak říkajíce na solar, protože kapela, jak sama říkala, aktuálně už trio Tomáš, Alžběta a Václav svou poetickou stránku už prozkoumali dost a chtěli tentokrát mluvit napřímo o věcech, které je baví, štvou, rozčilují nebo které jim přijdou absurdní, ale bez nějakého velkého mentorování, spíš tak nějak s humorem, drzostí a nadsázkou. A tahle skladba Mám ráda, ke které mimochodem ještě vznikne video, mělo by být příští týden, je takovou koncentrovanou podobou celé desky, takový jako vtipný empowerment song, který popisuje jako majonézu v 10-litrovém balení a text schválně vrství vedle sebe tělesnost, touho, rozumilost, roztomilost i sílu. Klidně v jednom refrénu rýmuje reflektory, vibrátory a tak dále. A vlastně mě to hrozně baví. Něco, něco mám ráda, šesté místo.

0: cítíte ten
1: klid? Rádio 1.
2: Tak to byly něco a skladba Mám ráda. A teď už si dáme skladbu pamětnickou, to bylo tedy 6. místo. Skladbu pamětnickou, kde jsem si říkal, že bychom si mohli dát něco trošičku s přesahem do folkloru dneska. Zazpomínat si na desku Postfolklor z roku 2015, desku od tria Pong, tehdy ještě tedy Michal Kristýnek jako množička a teď už nevím, kdo tam vlastně byl tím třetím v tuhle chvíli. Na každý pád sestava se proměnila, potom ještě natočili album v sestavě s Eduardem Tomaščíkem za cymbálem, Pavlem Rajmicem na kontrabas a baskytaru, vydali desku Dědina v roce 2019 a tímto vlastně pomalinku pro Pong zaslo Michal Kristýnek, nicméně pokračuje dál s kapelou, kterou teď úplně asi nedohledám, ale jako množička taky pokračuje dál, tam si to pamatuju docela dobře, protože nám hrají v Tasově kapelu Alois Gable, ale mě vůbec tady ta deska Postfolklor z roku 2015 asi zaujala ve své době opravdu hodně a speciálně první klip, který měli ke skladbě Janíčko. Dnešní skladba pamětnická.

Takhle energicky zněli punk v roce 2015 na desce Post Folklor a písničce Janíčko, tehdy tedy sestava Eduard Tomáščík, cymbál, Michal Kristýnek, housle, zpěv, Jakub Nožička, kontrabas, mimo jiné to dotáhli až na Vomex a vlastně tahle deska pořád ještě funguje. A já jsem jenom zmínil, že Michal Kristýnek samozřejmě taky aktivní dál hudebně, zaregistroval jsem jeho kapelu projekt Long Term Parking, kterou má společně s Kolibem, Liborem Koutníkem. Na bicím tam hraje Pavel Bříza, taky ostřílený profík od Bendeho přes Gota po Big Bandy, takže pokračuje určitě dál a ještě o něm určitě taky uslyšíme, ale tohle byl tady punk a vzpomínka na rok 2015. Praga Union, ti jsou na pozici páté, už se blíží vydání jejich nové desky Nekorektum tenhle pátek, takže myslím, že se na něj stejně jako já všichni těšíte, zatím sbírá hezké recenze ještě před vydáním a myslím, že to stojí za to, konec konců už tahle skladba Zase ti lidi je fantastická, páté místo.

Dozněli Praga Union, zase ti lidi a teď už to máme místo čtvrté, kde máme druhý týden ve Velké sedmě Sáru Vondráškovou, ale já se Neversol se svou, s její skladbou Naked Waters, z její třetí dlouhohrající desky Rest Your Wound on Mine, tedy polož svou ránu na moji. Pozice čtvrtá, skladba Naked Waters.

Dozněla nám Neversol s písničkou Naked Water a teď tady mám pozvánku na pár koncertů, které máme v nejbližších 14 dnech před sebou. Hned ve čtvrtek 28.5. můžete vyrazit na Bratry Orfy do paláce Akropolis. 29. právě křtí desku Neversol, desku Rest Your Wound on Mine, a potom stejný den ještě případně, kdybyste chtěli něco jiného, můžete vyrazit na Cyrila Kaplana, který křtí svou desku v kampusu Hybernská. 4.6. Island Mint a Bad Karma Boy zahrají v Cargo Gallery. A taky tady máme ještě stejný den 4.6. Načeva Nebe Rudý Palác Akropolis. Malý výhled něco křtí desku. Desku Majonéza 16.6. v Meat Factory společně s Kruh 19 a Magdalenou Trajerovou. Tolik Praha, teď Plzeň, čtvrtek 28.5. v divadle pod lampou Načeva, taktéž Nebe Rudý, případně Prago Union, můžete vyrazit do Zaxpubu. A v pátek 29. zahraje Katarzia Anděl Music Baru. A teď už se posouváme do třetího místa za kapelou Lanugo. Jejich nové album Lanugo 2026, které vyšlo po 7 letech ticha, zároveň v roce, kdy kapela slaví 20 let existence. Deska nepůsobí jako comeback nebo něco takového, ale je to takový nějaký moment, kdy se kapela znovu setkala v plné síle. Mnozí o tom mluví jako o desce roku už teď. Určitě se jedná o jednu z jejich nejambicioznějších desek, pokud vůbec ne tu nejvíc ambiciozní. Důležitou roli tam hrají texty Johany Frankové, dlouholeté spolupracovnice Lanuga. Celou deskou prostupuje noc, tma, voda, déšť, mlha, samota i zvláštní vnitřní neklid. Markéta Foukalová, William Béreš a spol Lanugo. A jejich sklep tentokrát na třetí pozici.

Nazněli Lanugo na pozici třetí se s písničkou Sklep a teď už tady máme Stříbro, které dnes patří projektu Střední vlny. Ondra Černohorský, ale taky Pavel Kalbelík, alias Šampon, kterého si pamatujete z Prodavače, ještě předtím ze Sporta a naživo taky Bubeník z Prodavače, jejich deska A/B a písnička Poslední dny na druhém místě.

střední vlny a poslední dny, druhé místo dnešní Velké sedmi. A už 7 týdnů máme ve Velké sedmě písničku Movies od dvojice Kristýn a Martin Fejfarovi, dvojice Bloom, která se umístila tentokrát na prvním místě, skladba Movies.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Dozněli nám Bloom a skladba Movies na prvním místě. Teď tady mám losování tří z vás, kteří získají vinylovou podobu desky A Trip of Being od kapely Noisy Pots. Měl jsem štěstí na tyhle tři z vás. Tomáš Fořt, Jaromír Pleva a Gabriela Korintová. Tak snad tenhle vinyl budete opečovávat s láskou. Pokud budete hlasovat v tomhle týdně, tak máte možnost získat příští týden vstupenky na koncert britského hudebníka, který se jmenuje Baxter Dury a vystoupí 8. června v Roxy. Teď, než se pustím do rekapitulace, tak ještě pro úplnost zmíním, že žebříček nám opustil po 7 týdnech Aleš Macenauer, ale já se zapomněl jsem, opustila ho taky Tereza Richterová s písničkou Z hory, Jorba Linda se skladbou, která se jmenuje Vůně grilu v Suburbiu, a nepostoupily dvě novinky Venýr a Laokoon. A tolik tedy k tomuto a teď už se můžeme pustit směle do rekapitulace dnešní Velké sedmi. Novinka první, tou je dneska Tarzia Pozvima Neprýděm z jeho stejnojmenného alba, které už v Praze pokřtila, v Plzni se ho pokřtít chystá.

0: Hanza.
1: CHM Kohoutby.
2: Jedna to tak netláč.
1: Druhý děťom.
2: Vibe Karlovy Vary.
1: Podstarší počuli už stokrát.
3: Želám ti, nech sem verí.
1: Gela. Predlžené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perí na kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, estetiky. Ja mám šedivé vlasy, na čele škvrny, na krku čiara, bolí ma ruši. Na bruchu tuken do suchá koža.
4: Novinka druhá, tam je Julie Getz a její písnička Zatopená šachta z jejího debutu Nonte Audio.

0: Čečo.
1: A když... Novinka třetí, Cyril Kaplan a jeho solová deska This is my space, kterým jsou Principado. Písnička The Time is Now and Then.

Na šup do žebříčku, 15. místo, Dvě slunce, František Špinka a Tomáš Staněk a jejich hipíčko Dopamin, skladba Serotonin.

zemá. Místo 14. slezská písničkářka Pavlína Lipovčanin, já jsem Munčaj, společně s Martinem Kišperským udělala skladbu Kocour. 14. místo.

Praga Union, zase ti lidi, páté místo. Ale lidi, o co jde, jsme tady, aby byla sranda nebo ne, mějme radost, že pro nás má vesmír. Je deska Nekorektum, která vyjde už tento pátek. A Neversoul, Naked, What

0: střední vlny a jejich poslední dny. Druhé místo.
1: Co když život není k žití, ale kontrolka, co pořád svítí.
0: Dvojice Bloom a písnička Movies, dnešní první místo. No a tím už Velká sedma s datem 26. května 2026 definitivně končí. Žebříček už počítám v tuto chvíli visí na webu, můžete začít hlasovat buď teď, nebo trochu později, nejpozději do pondělní půlnoci, budeme rádi. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzar. Mějte se. Ahoj.
2: Velká sedma s Kocápkem, Nojzarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
1: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
4: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
5: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Lehonce před 11. hodinou vám od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 příjemný poslech přeje Tomáš Vidra. Samozřejmě nejen na frekvencích analogových, ale i taky, když posloucháte třeba přes počítač nebo mobil a podobně. Dnes si budeme opět pouštět interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. V podstatě se dá říct, žádný notoricky ohraný kousky to nebudou. A protože už se nám přehoupla 11. hodina, pravidelnou znělku všichni znáte, tak ještě jednou příjemný poslech před Tomáš Vidra a hned začínáme kapelou ze státu Washington, která si říkala Pentagram, tedy jejich album First Days Here Too z roku 1972 a skladba se jmenuje When the Screams Come. Začíná staré poledne. Příjemný poslech.

Tak tolik kapela Pentagram, album First Days Here 2 z roku 72. Teď už jsou tady Wishbone Ash, jejich první deska z roku 1970 a píseň o těžkém životě manželů, královna mučení, Queen of Torture.

Tolik kapela Wishbone Ash a jejich deska z roku 1970. Teď se přesuneme do Německa, do oblasti Stuttgartu za kapelou Eulenspiegel. Ale si jméno podle té knihy z 15. století Till Eulenspiegel, o tom šprýmaři. Ale oni se psali s tvrdým I po P, protože se jim líbilo, jak to vymysleli americký Birds, že taky tam měli Y. Eulenspiegel natočili dvě úplně úžasné desky. Tady je ta první z roku 1970 a skladba s názvem Sun My.

Tolik německá kapela Eulenspiegel o takovým lumpovi. Deska z roku 71. Teď se podíváme do Dánska za kapelou Savage Rose. V roce 68 vydali dvě desky, tady je ta druhá, která se jmenuje In the Plane, je to kapela, kterou založil taková sourozenecká dvojice Thomas Koppel a Andrea Koppel a Ilse Marie Koppel. A Thomas přizval svoji kamarádku, zpěvačku Anisette Hansen, kterou si pak později vzal. Takže takřka rodinná kapela. Tady jsou Savage Rose, album In the Plains z roku 68 a skladba se jmenuje Trial in Our Hometown.

Tolik dánská kapela Savage Rose. Docela jízda. No a teď do USA za kapelou Mountain, album Nantucket Sleigh Ride z roku 71 a Don't Look Around.

Tak, tolik výborný, výborný Mountain. No a po Mountain je tady Terry Manning, jeho album Home Sweet Home z roku 69 a Choo Choo Train.

Terry Manning, klávesák z Memphisu. No a v Americe zůstaneme, máme tady kapelu Morgan. Dost německy znějící název, ale to bylo tím, že jejich kytarista se jmenoval Steven Morgan. Jejich deska vyšla v roce 69, je to velká paráda a kdo nebá, měl by se začít snažit. Tady je skladba s názvem Welcome to the Void.

Tak tolik zajímavá kapela Morgan, takový americký prog rock, ale teď uděláme stylový veletoč a mám tady irskou kapelu Horselips, takže to bude takový irský keltský progresivní folk, psych folk, no je to velice zajímavá deska, jmenuje se Happy to Meet, Sorry to Part. Vyšla v roce 1972, je to jejich první, oni vydali spoustu desek, ale tahle je teda opravdu velice zajímavá. My si z ní dáme skladbu s názvem Hall of Mirrors, tady jsou Horselips.

Tolik irská, nebo keltská kapela Horslips, album z roku 82. Teď do Velké Británie za kapelou Dandelion's Chariot, kterou vedl klávesák Zoot Money. Na kytaru mimochodem později velmi slavný Andy Summers, který pak tu slávu pobral hlavně v kapele Police, ale tady začínal svoji kariéru. Dandelion's Chariot, album Chariot Rising z roku 67 a skladba Madman Running Through the Fields.

0: Tolik britská formace Dandelion's Chariot.
1: Reklama Rádia 1.
2: Prague for 20, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
9: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
12: Reklama na Radio 1.
0: No a máme tady zajímavou kapelu, která se říkala Gasoline. A Gasoline vydali svoji první desku v roce 71 a my si z ní dáme skladbu Fradag Till Dag.

Tak, výborná kapela Gazolin. No a teď už je tady britský kytarista a učitel budoucích kytaristů Long John Baldry, který hrával třeba v kapele Alexis Corner's Blues Incorporated a pak v jeho kapelách svou kariéru začínali lidi jako třeba Rod Stewart nebo Elton John. Long John Baldry, tady jeho první deska, která se jmenuje Long John's Blues, vyšla v roce 64 a my si z ní dáme takovou vtipnou skladbu, která se jmenuje Every Day I Have the Blues.

Tolik Long John Baldry. No a ve Velké Británii zůstaneme a máme tady kapelu Pesky G. Jejich album Exclamation Mark vyšlo v roce 69 a zpívá skvělá Kay Garnett. Takže tady jsou Pesky G a skladba s názvem A Place of Heartbreak.

Tak tolik britská kapela Pesky G. Později se z téhle kapely stala formace Black Widow. Ale to bylo později. A v Británii zůstaneme a teď se vrhneme trošku do takového lepšího hospodského roku. Mám tu kapelu Motors, jejich úplně první desku, která vyšla v roce 77. A my si z ní dáme takový jako jejich malej hiteček, jmenuje se to Dancing the Night Away a myslím, že Richardovi to udělá velkou radost.

Tak to byla britská kapela The Motors, taková prostě dobrá věc do auta. Trošku jednodušší poslouchání, ale já jsem potřeba, abyste si po těch složitých věcech trošku odpočinuli, protože teď tady máme něco hodně složitýho. Mám tu kapelu, která si říkala Last Ritual, čili poslední rituál, a už jenom ten obal vypadá, že ten rituál někteří, co tam jsou, nepřežijou. A taky s tím měli problémy. Last Ritual, deska z roku 69 a skladba s názvem Heritage.

Tak to byla kapela Last Ritual. Ty velký dechy tam měla na starost taková něžná dívenka. Teď něco takového jednoduššího, protože kolega Zdeněk poslouchá za rohem v Liberci, tak tady je skladba Down on the Corner kapely Creedence Clearwater Revival z desky Willie and the Poor Boys.

Tak, to byla taková jednoduchá věc pro Marcela, ten to nemá rád těžký. No a tady jsou už teda něco mnohem komplikovanějšího. Sonny Boy Williamson, jeho album Real Folk Blues z roku 66 a skladba s názvem Bring It On Home.

Sonny Boy Williamson a jeho album Real Folk Blues z roku 66, Bring It On Home. Teď je tady partička z Milwaukee, říkali si Shag. A jejich deska vyšla v roce 69. My si z něho dáme skladbu s názvem Lavender Tab.

Tak, to byli Shag, kapela z Ameriky z Milwaukee. A teď se vrátíme do Velké Británie za formací Orange Bicycle. Jejich deska vyšla v roce 1970 a skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Alleluia Moon.

Tak tolik britská kapela Orange Bicycle, jejich deska z roku 1970. Teď přes vodu do Holandska za kapelou Zips. Album Be Stoned vyšlo v roce 69 a my si z něho dáme takovou veselou píseň o holkách. Kicks and Chicks.

Tolik kapela Zips a jejich deska z B-Stone z roku 69, Kicks and Chicks. No a teď tady mám partičku, která si říkala Wizard Convention, což v podstatě byli členové Spencer Davis Group, tedy Eddie Hardin a Ray Fenwick, a k ním se přidali další muzikanti, jako například David Coverdale a Glenn Hughes. Wizards Convention, deska z roku 76, skladba s názvem Money to Burn.

Tak tolik britská formace Wizards Convention a jejich deska z roku 76. Natočil ještě druhou, ale ta nevyšla, takže pokud byste chtěli ty věci, tak si musíte koupit CDčko, kde jsou bonusy. No a teď už je tady Johnny Winter, Live at Albert Hall, rok 71. Říkej pravdu. No, to je pro mnoho lidí hodně těžký.

0: Tolik Johnny Winter, tolik dnešní staré poledne, loučí se s vámi Tomáš Vidra, těším se na slyšenou příští sobotu. Pokud si chcete dnešní pořad ještě jednou pustit, tak na platformě YouTube je záznam, stačí zadat heslo staré poledne. A pokud se také chcete třeba dozvědět něco o deskách, tak taky na platformě YouTube spolu s kolegou, kamarádem, kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem máme videa, kde vyprávíme o deskách, jmenuje se to Tisíc Alp na pustý ostrov. Mějte se moc fajn.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
8: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Příjemné sobotní brzké odpoledne, 5 minut po 13. hodině, dnes výjimečně místo Ondřeje Štindla přeje ze studia Rádia 1 Rau u Palury. No a následující 4 hodiny si budeme pouštět převážně starší věci, když dojde i na několik novinek z posledních dnů. Tohle byly Pure X z Texasu, Jesse Jenkins a Nate Grace z kapelu, která se vždycky připomene tak jednou za dekádu s novou deskou. Tohle bylo album Pleasure z roku 2011, skladba Heavy Air. No a na následující hodině se můžete těšit třeba na The Verve právě teď, nebo Hope Sandoval, Dirty Column a celou řadu dalších. Příjemný poslech.

skotská dvojice Strawberry Switchblade v čele s Rose McDowell a Jill Bryson. Skladba Trees and Flowers.

k experimentální kytaristce Račika Nayar, která se před lety představila třeba i na festivalu Creepy TP ve skladbě Softness, už asi 3-4 roky starého EPčka Fragments. Tohle je novinka od britského producenta a hudebníka Marka van Hena alias Locust, který si na novém singlu Long Distance Lover přizval kytaristu Slowdive, Neila Halštada a zpěvačku Natashu Morrow.

Rádiu 1 další hudebník a producent, tentokrát z Berlína, také DJ Alex Kassian. Skladba Livestream z roku 2023, teď zase jedna novinka. Velké překvapení přináší navrátilec Vinnie Reilly se svým projektem lomeno kapelou Dirty Column. Návrat po 16 letech s novým materiálem, singlem z chystaného alba Renaissance, skladba má název

say I'm lucky.

písničkář, kytarista, skladatel z LA Chris Cohen, který v minulosti působil třeba v rámci kapely Deer Hoof nebo Ariel Pink's Haunted Graffiti, má velmi bohatou solovou diskografii. Tohle je skladba Yesterday's On My Mind z desky As If Apart, 10 let nazpátek. Teď už novinka od Tima Presleyho, hudebníka původem z Walesu, aktuálně žijící také v Kalifornii. A v minulosti spolupracoval třeba s Kate Le Bon. A v rámci jeho projektu White Fence vyšlo nové album Orange na konci dubna. A tady to je skladba So Beautiful.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
8: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

7 minut po 14. hodině. Posloucháte Rádio 1 a také berlínskou dvojici Julia Gutter a Berend Intelmann, co by duo Gutter. Skladba Tak líben z alba I Know You Know, které vyšlo v roce 2003. Předtím legendární kapela Cleaners from Venus v čele s Martinem Newellem, která vznikla v 70. letech a je aktivní dodnes. Před pár týdny vyšel nový single a stojí za poslech. Každopádně my jsme si vyslechli jednu z těch klasických věcí, The Artichoke That Loved Me z roku 81. A tohle už je projekt Column Shut.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

že ta britská postpunková kapela Echo and the Bunnymen vznikla v roce 78 v Liverpoolu a mezi největší úspěchy patří rozhodně deska z roku 1984 Ocean Rain a konkrétně tenhle ten single The Killing Moon, který zazněl ve 14 hodin 27 minut na Rádiu 1. Následovat bude hudebnice z LA jménem Tamarin, která už také funguje přinejmenším dvě dekády. V roce 2010 debutovala na velké značce Mexican Summer deskou The Waves a tady to je ukázka Love Fate.

výborná australská kapela, která byla aktivní v předchozí dekádě, vydala dvě skvělé desky Range Anxiety v roce 2015 a debutovou eponymní o 4 roky dříve na labelu Chapter Music. No a z Austrálie pochází i navrátilci Eddie Current Suppression Ring. Po tuším 7 letech se tahle garáž rocková kapela z Melbourne vrátila teď v pátek, tedy včera, s novou deskou In Light of Recent Events. Tady to je ukázka Self-Sabotage, otvírák desky.

40 let na scéně letos slaví skotská kapela Trash Can Sinatras. A to i novou deskou, která vyjde 31. července, Ever the Optimist, kterou láká tady ten povedený single Melodramatic. No a kapelou, která se na scéně taky pohybuje už několik dekád, je i projekt Guided by Voices, nebo tedy kapela, řekněme, Roberta Pollarda. Včera vyšlo už jejich 44. studiové album Crawl Space of the Pantheon. A tady to je ukázka One Last Blow.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
8: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
7: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
8: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
9: Reklama na Rádio 1.

Clementine Marsh, žijící ale v Londýně, jinak je to samozřejmě původem francouzská umělkyně, také filmařka. Vydala letos v lednu povedené album Power Keck a včera vyšlo takový doplněk EPčko čtyřtrackové v podobě řekněme restaurovaných čtyřech skladeb, které se, tři z nich se tedy nachází na té desce, ovšem tady jsou ke slyšení v nějaké první ranné demo podobě. Konkrétně tohle byla skladba After the Solstice, první verze. No a tohle už je trojice z Austrálie, konkrétně z Melbourne, která se v loňském roce vrátila po 24 letech s druhým albem A Place in My Head is All I Have to Claim. Opět je to jejich podání, říkají se tedy Hydroplane, Kerry Bolton, Bart Cummings a Andrew Whitecomb. Takový, řekněme, zasněnější popová záležitost. Tohle je ukázka Houdiness.

člen Animal Collective, asi ten nejméně, řekněme, výrazný, ale zcela nezaslouženě, za mě tedy osobně produkuje, co se týká solové tvorby jednotlivých členů, to nejzajímavější Geologist, a single z loňského roku Tonic. 11 minut po 15. hodině. Tady tady vysídá Kirsten Hirsch, zpěvačka slavných Throwing Muses, která se před lety vydala na solovou dráhu a v polovině srpna letošního roku hlásila vydání nové desky Sugar on Blackstone. Tady je první ukázka Dark Eyed Junko.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

Měl vlastně tady hodně na čas, ale čekání stálo za to. Deska Blue Morpho, hodně inspirovaná třeba i brazilskými vlivy, neboť nějakou dobu Ed O'Brien v Brazílii žil. Tohle byla úvodní skladba Incantations. No a teď už si pouštíme Arthura Russella. Ikonu, řekněme, takového avantgardního popu, folku, tohohle multiinstrumentalisty, ale primárně čelisty. Jehož, řekněme, právě popovější tvář, nebo i country, byla ústředním tématem takové retrospektivy posmrtné Love is Overtaking Me, která se teď u příležitosti nedožitých 75 minulý týden dočkala nové reedice s podtitulem Redux s novými mástry a také poprvé k dispozici i na dvojvinelu. Tady to je ukázka Apple to the Orange, Arthur Russell.

Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
3: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Italii, Praco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
9: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem.
10: Reklama na Radio 1.

16 hodin, 1 minuta k tomu, posloucháte Rádio 1. Dnes výjimečně místo Ondřeje Štindla s Radem u Palury. Poslední vysílací hodinu jsme odstartovali projektem Directions, který spolu založil někde už na přelomu snad 90. a 90. let. Nerad bych se pletl, každopádně Bundy K. Brown, vlastně jménem Ken Brown, producent, multiinstrumentalista a DJ, který prošel projekty či kapelami jako Gaster Del Sol nebo Tortoise. Remixoval třeba pro Cold Cut, Yola Tango, The Sea and a Cake. No a společně se členy kapel Codein a Rex vznikl právě projekt Directions, který vydal jenom několik releaseů na značce Thrill Jockey. Včetně maxi singlu Echoes, ze kterého jsme si pouštili verzi s podtitulem Continental Drift Version. A před reklamou to ještě byla švédská hudebnice a zpěvačka Stina Nordenstam ve skladbě Under Your Comment z roku 96. No a teď z kompilačky pár let staré na značce CC Disco First Light Volume 2, kterou dávala před asi 4-5 lety dohromady producentka CC, DJka, tuším působící v Melbourne, která tedy ta kompilačka představovala nejenom tehdejší interprety na australské scéně, ale z celého světa, včetně tohohle projektu Donald's House and Lipless, skladba VGF Dub.

0: Na Rádiu 1 teď dozývá ukázka Transfiguration z loňské kazety, respektive alba, která vyšla na kazetě Yet It Moves australské kytaristky Finn Healy. Kromě kytary zní na tomhle albu také mandolina. Určitě doporučuji k poslechu. Hodně úhrančivá záležitost, která vyšla na labelu Hobbies Galore. No a protože už se blíží 16:45, máme před sebou povinnou rubriku Kulturní servis.
1: Kulturní servis.

Dnes tedy sobotu 30. května 2026, kdy slaví svátek Ferdinand. Můžete vyrazit za kulturou, mám tady pro vás jednu pozvánku na festival, pak několik filmů a především galerie divadla, koncerty a tančírny. Tak pojďme do toho, je toho spousta. Festivaly. V Praha žije hudbou festival pouličního umění, který probíhá v centru Prahy. Rubrika filmy, kino pilotů v 19 hodin, co nám zbylo z lásky a v 21.30 drama. Edison Film Hub 18.45, zmizení Josefa Mengeleho a v 21.30 Backrooms. Kino 35 dává v 6:30, co nám zbylo z lásky a ve 20.35 Švestek. Kino Dlabačov 18 hodin, Mandalorian a Grogu a ve 20.15 Backrooms. To už se dostáváme ke galeriím. Galerie Benedikta Rita v Lounech a pozvánka na výstavu Přírůstky. Artoto galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. Dox a pozvánka na výstavu Deník pacienta Jiřího Petrboka. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy, knihovna. Tam můžete vyrazit na expanzi Přírůstky 2013 až 2025. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, výstava Hanácká. Muzeum Montanelli a výstava Who, Why. Trafogalerii pozvánka na výstavu Lucie Rosické Laundromat, program pro jemné zacházení. Novoměstská radnice a výstava Elegance. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštance na Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Rock Café Jiří 231, výstava Climate Revolution. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Chvalský zámek a pozvánka na výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Galerie C12, Fashion Grain. Čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Vila Pelé, Andrej Dubravský a pozvánka na výstavu The Rest. Meat Factory, Galerie Zeď Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Tereziánské křídlo Pražského hradu a pozvánka na výstavu Czech Nature Photo. Galerie Etc. Art, Petr Kalmus, první živý svatý. Pragovka galerie, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, nazvaná Imago. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Říp, kontext a současnost. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Artium Bořislavka a pozvánka na výstavu umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. EPO 1 v Trutnově, Vladimír 518, vzpomeň sobě, že není všechno štěstí. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. No a konečně The Chemistry Gallery, pozvánka na výstavu Tvoje krev, moje růže, za kterou stojí Pet Orten. Divadla Jatka 78 vás zvou v 19.30 na představení Senses. Švandovo divadlo v 19 hodin Klec bláznů. Divadlo v Celetné v 19.30 Thrill Me. Studio Majzlovka taktéž 19.30 Smoke and Mirrors. A konečně divadlo X10 dává v 19.30 inscenaci Demonstranti. Koncerty a tančírny u Bukanýra ve 23 hodin, nebo od 23 hodiny DJs, Kirill Astra a Danny Krieger a také System 32. V Doxu ve 20 hodin Ensemble Modern,
Římská 2. Groove Bar v 21.30 Man Tracks v Fuxu 2. Můžete zajít na Electronic Movement, kde zahrají DJ Rush a Jay Fernandez. Klubovna Povaleč ve 20 hodin Adam the World a Mishino. Jazz Doku vystoupí v 19 hodin Štěpánka Balcarová a Malgor Mzata Hutek Kvartet. A potom od 22 hodin kapela November 2nd. Rock Café ve 20 hodin Vosa, Ňuňu, Klokain, Lokanika. Cargo Gallery ve 20 hodin Hugo Tox a Adlan a Huckleberry. A v Bike Jesus Queer Riety Rodeo. A ještě tady mám rubriku Ostatní. V Nuslích v Křesomyslově Hájíčku už dnes probíhá Den dětí Nusle dětem. Ve studiu Alta v 19.15 Lush Blast Walking Performance a konečně Pražský hrad nejvyšší podkrabství v 19 hodin bude zahájen Festival 100. Co se týká programu Rádia 1, já vás budu provázet ještě nějakých 40 minut od 17 hodin. Pravidelný pořad Nová hudba na Rádiu 1. Ve 20 hodin dnes pořad Noci for Work, NSFW, a od 22 hodiny The Workout. Tolik kulturní servis pro dnešní den, tedy sobotu 30. května 2026. No a teď už kapela Earth.

kytarista Dylan Carlson a bubenice Adrian Davies, to jsou Earth, jedni z pionýrů drone metalu, kteří ale v pozdější tvorbě v těch nultých letech především

Don Gibson a jeho kolekce historek z pensylvánských barů na čerstvé desce Lake Mary Not Mysterious, skladba Last Night at Sugar's Bar. A teď už kapela z Montrealu, Kola v čele s Timem Darcym, jejich nová deska, která vyšla z kraje května, Cost of Living Adjustment a skladba Fainting Spells na Rádiu 1.

Rádio 1. Dívka s kytarou.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké rapperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

kalifornských pouštích se před měsícem uskutečnil takový reunion sestavy Queens of the Stone Age společně s basákem Nickem Oliverem, téměř po 20 letech, a zazněla tam i tahle ta skladba Autopilot z jejich druhé studiovky Rated R. A protože už máme 16 hodin 48 minut, mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat za poslech. No a na úplný závěr tady ještě máme novinky. Jednu od Pi Corner Audio, což je projekt hudební britského hudebníka Martina Jenkinse. Single The Breath of Now, na kterém stojí Ian Rankin, najdete na chystané desce, která vyjde 19. června, More Songs About the Sun. No a pak ještě stihneme Modest Mouse, tuhle tu slavnou kapelu, která chystá už příští pátek nové album An Eraser and a Maze, a my si dáme single Third Side of the Moon. Tímto se tedy loučí Rau Palory, díky za poslech a uslyšíme se v tradičním čase v úterý po 12. hodině polední na Rádiu 1. Mějte se fajn, užívejte víkend a naslyšenou.

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
0: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

0: Ještě je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

Are you videoing me right now?

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Radio 1.

0: 21.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
9: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Reklama na Radio 1.
11: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
12: Na Rádiu 1.
11: Na Rádiu, na Rádiu, na Rádiu 1.
12: Na Rádiu 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké rapperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

just need to.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: No.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
6: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.
9: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
10: Na Rádiu 1.
9: Na Rádiu 1.
10: Na Rádiu 1.

cold as it gets. Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa užrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: len na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, estetika.

all around us.

0: těžký.
1: Rádio 1. Tak disknul jsem dvakrát.
2: A mixed selection to match the mixed emotions. Constant progression and forward thinking. Workout. Radio 1.

come in.

si vypadáš dnes jako reggae, jako jazz, anebo úplně jinak.

You're stuck in the rut.

0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

0: business world, count on it!
1: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
0: Rádio 1!